0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak tíní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: řeš si na hrsou hady.

Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

goes. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
6: Řekni, kam můžeme odjít.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz. Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
10: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
11: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfink a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: odměny pro malé i velké? Máme! V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
14: On chodí!
15: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: No, super.
2: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: pokojíčky. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží.

0: on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Fresh Radio.
6: Fresh Radio.
5: Fresh Radio.
7: Plné té nejčerstější muziky.

0: Best of Fresh.
1: Já si, Moni, myslím, že přichází na řadu konečně takové to jako období, kdy už se můžeme pomaličku začít bavit o Vánocích.
2: Náli pokoj s Vánocem mám. Včera jsem tě tady uklidňovala a dávala jsem ti první pomoc, že přichází podzim a ty už se rovnou s Vánocema.
1: Rovnou.
2: Proč by ses měl těšit z těchto dnů a proč bychom si měli užívat a mít radost podzimu, jo? Třeba.
1: No.
2: Méně hmyzu. My jsme na to úplně včera zapomněli, že prostě už nebudeš kolem sebe mít tolik budavého hmyzu.
1: Je pravda, ale že musím říct, že letos jsem snad za posledních 10 let byl poštípaný třeba od komáru jako nejmín.
2: Houby jsou na podzim. Jo, teďka.
1: To mě aktuální. Nebavilo nikdy teda jako okay, pojď
2: dál. Tak jdeme dál, jo. Podzimní chutě, burčák, dýně.
1: Burčák už jsem měl, výborně, dýňovou polívku taky, super, dál.
2: Ideálně je turistika bez front, není tolik lidí venku.
1: Turistika.
2: Hrady, zámky, jo, je to o dost méně navštěvované, takže
1: jasně.
2: Je dýchatelněji i třeba na těch horách, jo?
1: Rozumím, dobře,
2: chladnější noci, kvalitně spíš, nebo kvalitněji teda aspoň.
1: To je pravda, jasně.
2: Zajímavější móda, vrstvení, to znamená, že jako máš dobré kombinace, nelíbí.
1: Aha, vrstvení se mi na ženách hodně nelíbí, já bych teda jako nevrstvil.
2: No a nikdo ti nevyčítá, když řekneš, hele, jako já zůstanu dneska doma. Tráví se více času obecně doma.
1: To nevím, to mě to teda vyčítá pořád někdo, ale...
2: No.
1: Ale dobře, beru na vědomí, děkuji, i tak si mě nepřesvědčila o tom, že je to období, na které se jako vyloženě hodně těším.
2: No tak já už nevím, co s tebou, ale snaha byla...
0: Best of Fresh!

0: Old School na Fresh Radio.
1: Stay fresh all day, every day.
0: Alešův Old School. Alešův Old School.
2: Dnes si dáme italský taneční projekt Koruna. Jehož tváří je zpěvačka a taky modelka Olga Maria de Souza. Největší hity nasázeli mezi 93. a 96. Rhythm of Night, Try Me Out, I Don't Wanna Be a Star, ale taky jednoduché a rytmické zvolání Baby, Baby z 95. což byla v tomto roce evropská jednička všech tehdejších klubů. To celá dobře taky funguje i dnes.
1: Alešův Old School.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Kde?
4: Tamhle.
3: Ten má ale klapy.
5: Je, tam je dinosauří mláďácko.
4: Mimino Stegosaura.
3: On chodí.
6: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
4: A dívejte, tam je ten velký.
7: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Best of Fresh.
1: No, tak už ten Hlučín konečně.
2: Hlučín, no tak Reuse akce, podívej se, to je akce o takzvané udržitelnosti, o tom, že můžeš věci znovu použít. Byly tam workshopy na čalounění, dokonce jsem si zatroubila v velkém popelářském autě. Vím, jak se to mačká a jak se ty popelnice vysypují. Mm-hmm. I bylo to super, bavilo mě to. A tak si umím představit, že bych třeba jako byla popelářka. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Radio.
1: Millennium Lumíra Moskovského.
2: Britské duo Fats and Small vydává nahrávku Sun Comes Out, a to v roce 2002, jako pokračování svého úspěšného funky houseového stylu. Optimistická melodie, letní atmosféra, to vše je oblíbená skladba hlavně plážových klubů. Tady jsou Fats and Small.
1: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Jež 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Já jsem se tam na svatbě neměla plánu být, teda jako jedině, že bych se tam přišla najíst třeba.
2: Aha.
1: Že bych tam přišla pozdravit.
2: Tam bylo tolik lidí a taková fronta na tom rautu, že jinak jsem se já dostal jakože na řadu, tak třeba ryba zmizela okamžitě. Tam snad bylo jenom hlava a páteř, tedy by třeba. Best of Fresh.

0: All day, every day.
1: Alešův Old School. Alešův Old School.
2: Právě teď nás na našem rádiu čekají britští Baby D a song, který prvně vyšel už v roce 1992, ale hitem se stal až o 2 roky později. Ano, řeč je o Let Me Be Your Fantasy, který byl o pár let později označen za stěžejní hit cross-raveové éry. Já od nich teda ještě rád a Indie Lovin.
1: Alešův Old School.

0: Best of Fresh.
1: Ježíš, to byl zase nápad. To byl zase nápad, že se ptali, za kolik si myslíte podle vás, že by Marek byl schopný uběhnout 15 stovku, nebo teda aspoň těch 100 metrů. Tak 100 metrů za 3 minuty a záleží, jestli je hladový nebo hodně napapkaný. Vždycky se špatně běží, to ti vzkazuje tady Jiřinka.
2: Děkuji.
1: Potom tady máme, kdyby se jednalo o jídlo, jsem silně přesvědčen, že by dal rekord.
2: Mm-hmm. Taky dobrý.
1: Mm-hmm. Promiň, Marku, ale dávám ti 10 minut na to.
2: Hezky. Vidím, že mi opravdu věříte, je to super, perfektní.
1: No, ale potom tady máme ještě hlasovku od Radima, tak
2: hlasovku
1: popušťaj.
2: Od Radima. Dobře, OK.
3: Ale jen praví, že Marek 15 stovku běží z základky ještě dnes.
2: No, tak samozřejmě, děkuji ti na toaletu.
1: Ježíš, ale to se mu strašně povedlo, já musím Radima velmi pochválit. Já ho musím tak pochválit, že jsem se rozhodla, že mu darujeme jednu registraci. Best of

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Radio. Millennium Lumíra Moskovského. Holandský DJ Fede Legrand v roce 2006 složil hymnu Put Your Hands Up for Detroit. Inspiraci údajně dostal při hraní právě v jednom americkém klubu. Mimochodem, hokejový Detroit Red Wings ji hrají na začátku každého zápasu, takže Put Your Hands Up for Fresh Radio. Millennium.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fresh Radio.

0: Fresh. Já jsem byla vyzvedávat jeden balíček, ještě než jsem jela sem. A bylo to, je to u nás tam prostě v takové té naší místní hospůdce, takže už tam někteří jako seděli v tu dobu obědovou, jo?
1: Chceš mi říct, že vy nemáte ty super boxy?
0: Co? Máme, ale tohle zrovna, buď ti to dají na poštu, což nechceš, no. Anebo ti to dají do toho jejich útvaru tam jinam. Takže jsem tam byla. No a teď můžete tam někteří štangmasti, víš?
1: Už tam dobu,
0: no jo, už prostě poledne, čas oběda, že? Jasně. Tekutý chleb. No a já jsem takhle mi otvíral tak dveře, víš, byl rozjívený ten pán a říká, Ježíš, to je krásná, asi tak jako Vondráčková, akorát nevím, která, jestli stará nebo mladá, to už neřekl. Víš, jestli vypadám jako jak stará Vondráčková, to nevím, jestli byla úplně lichotka.
1: Já nevím, ale jestli vypadáš jak mladá Vondráčková,
0: tak to, by
1: šlo, tak to už si taky pěkně stará.
0: Tak to by která. Best of Fresh.

0: All day, every day. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Legendární americký rapper Tupac Shakur alias Tupac byl zastřelen v pouhých 25 letech v září roku 96. Stal se legendou a kultem, dodnes vychází od něj nové věci a remixy starších. Dva roky po jeho smrti se objevila na výběru jeho hitu i písnička Changes se samplem z 86. od Bruce Hornsbyho a songu The Way It Is, který na tracku odspíval zpěvák Talent. A my si ho dnes taky dáme.
0: Alešův Old School.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Millennium Lumíra Močkovského.
1: Britské duo Fats and Small napsalo single Turn Around po spontánní hádce v klubu v Brightonu, při které vznikl dokonce energický vokál zpěváka. Track se stává nečekaným mezigeneračním spojovatelem, a to díky svému refrénu, který si zpívají jednak mileniálové, ale jednak i ti zkušenější. Skladba je mimochodem postavena na samplech z nahrávky Reach Up od Tony Lee a dostává se až na vrchol britské parády.
0: Millennium Lumíra

Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. What?

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
4: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Posloucháš Fresh Radio.
7: Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá não tente, segura mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá não tente, segura mas tá

0: segura, mas tá quente.
1: Best of Fresh.
2: Hledáme toho, který by si eventuálně rád zaběhl nebo zasportoval. Kde to bylo?
3: Mariánský horák, v Ostravě, prosím tě.
4: Takový ostravský obvod, Prajzáku.
2: Tak, ten M.
3: No, asi stejně velký jako celý Hlučín.
2: Dostanete dokonce i tričko a takže...
3: Ty jako pro Prajzáka ideální, že? Dostaneš tričko, medailu a dokonce i vak. Pozor
4: a kličenku
3: na to.
4: A šátek.
2: A, ta, a pozor, ta medaila je zaručená.
4: Právě, takže pro takové, jako je náš Honzík Kuchýno, máme dobrou zprávu, vybrali jsme mezi vámi, ale pojďme si dát třeba ty tipy, jo? Boža, takže asi typuji, že Boženka, tak ta chodí pravidelně a ta se chodí procházet normálně k Odře. Radka chodí kolem Ostravice, to znamená, že se dává klidně trasu přívoz centrum přívoz.
3: Jasně.
4: Tak jako pár kilásku dá, když to obejdeš celé.
3: Může být.
4: No, Ondra, ten zase běhá, ale v Běláku. A nejrychleji to je prý večer, mu to jde.
3: Tam běhá tam každý večer.
4: Osetnění, tam se běhá opravdu rychle.
3: Večer tam běhá úplně každý, jasně.
4: No a teď už tady máme vítězného školáčka Ondráška, který chodí s tatínkem pravidelně na procházky a s mamkou.
2: To je
4: a
2: pěkné.
4: Ten teda si závod dá, je z Mariánských hor přímo, takže perfektně.
3: Takže máme vítěze.
4: Máme,
3: vlastně,
4: no, jako máme.
3: Rozhodnuto.
1: Best of

0: éteru. Stay fresh all day every day. Alešův old school. Alešův old school.
1: Německý DJ a producent André Tannenberg, tedy ve zkratce ATB, rok 1999, ze svého tehdy debutového alba vydává 9PM, single hit, který se stal objevem tohoto roku, nebo megahitem tohoto roku. Jen v samotné Anglii se ho prodalo skoro milion kusů. Pak přišlo ještě Don't Stop a v podstatě od té doby vždy co 2-3 roky vydává nové album a pořád zásobuje kluby novými peckami a my dnes dáme tedy tu nejúspěšnější.
0: Alešův Old School.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
2: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
8: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 1036 FM. Třinec 1065 FM. Millennium Lumíra Moskovského.
1: Erik Pritz v roce 2004 sáhl po vokálu ze skladby Valerie od Steva Winwooda. A právě Steve Winwood mu vokál ochotně naspívá znovu, aby track zněl fresh. Call on Me 7 týdnů královalo britské hitparádě a doprovodné aerobikové video se stalo jedním z prvních virálních hitů světa. Call on Me.
2: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Klaus Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
7: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s prulískami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
0: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: 28. září roku 2026. Všichni asi víme, že dnes je svatého Václava a my jsme opět vyrazili s vysíláním Fresh Rádia živě mimo útroby prostor klubu Fabrik, abychom se podívali, co se děje v Ostravě. V sobotu, jak víte, ráno byl MH Run v Mariánských horách, potom jsme byli na posledním zápase Milana Brelše, kde jsme se starali o fanzónu. No a dnes na svatého Václava nejsme nikde jiný než v samotném srdci Ostravy u nové radnice, kde probíhá den otevřených dveří. A já tady nemám dnes nikoho jiného než, já nevím, jestli to nazvat panem primátorem, nebo jakým přesně ve středověkém názvu byste měl název, ale máme tady pana primátora statutárního města Ostravy, protože ten zahájil onen dnešní den otevřených dveří a jak jsem naznačil, máte to na téma středověk.
1: Já vás všechny zdravím, zdravím všechny posluchače, kteří tento sváteční den poslouchají Radio Fresh. A ano, asi tou dobovou terminologií bych byl Burgmistr, protože my máme dneska celý den otevřených dveří, který tady probíhá na Prokešově náměstí, stylizovaný do středověku. Takže ano, asi Burgmistr. Já se teďka dívám, ano, prostě Burgmistr. Já si teda trošku připadám tady v tom obleku, který mám půjčený z Národního divadla.
0: Z Národního divadla, to byla moje otázka.
1: Ano, je to z Národního divadla, trošku si připadám jako ten preceptor z té Popelky, ale jo, je to pěkná akce, máme tady opravdu kejklíře, šermíře, máme tady alchemistickou dílnu.
0: Golema jsem viděl.
1: Golema tady máme, takže opravdu středověk dorazil do Ostravy a pokud ještě můžete, jsme tady až do 7 hodin a je na co koukat, takže určitě přijďte, ten program, který je doprovodný na Prokešáku, je skvělý a samozřejmě platí to, co je pokaždé, když je den otevřených dveří, věž nové radnice je otevřena pro veřejnost zdarma. Dneska je krásné počasí, takže krásné výhledy na celé město. A jsou otevřené vlastně všechny i reprezentativní prostory radnice, kam se normálně nedostanete. Tady bych chtěl připomenout, že rok a půl jsme národní kulturní památkou, takže máte ideální příležitost vidět dobové kanceláře z 30. let, ať už se jedná o pracovnu primátora, síně rady, nebo sál zastupitelstva. Takže myslím si, že opravdu je to zajímavé a přijďte.
0: Tak všechny otázky jste mi vystříleli, jestli se dá dostat k vám do kanceláře, aspoň uvidíme ten pracovní stůl. Máte tam jako aspoň holdu papíru a toho nevyřízeného nebo krásně uklízeno?
1: Tohle to je něco, co se mě ptají i lidi při těch prohlídkách, protože vždycky dorazí skupinka 40 lidí a oni se mě samozřejmě ptají na spoustu věcí. A tady bych chtěl říct, že to, že ta kancelář vypadá tak, jak vypadá teďka během toho dne otevřených dveří, je práce 3 lidí, kteří s tím teďka strávili asi hodinu, jo? Takže opravdu jako prostě vypadá to tam jinak než třeba včera, nebo než to tam bude vypadat pozítří. Je to logické, některé věci hod třeba ani nejsou veřejné, jsou tam různé smlouvy, různé údaje, ale ne, je tam normálně pracovní binec, takže trošičku jsem si dal záležet, jak se tam lidi cítí dobře.
0: Je to takový ten standard a potom se zítra celý den bude hledat, kde to všechno je.
1: To se bude hledat celý týden, to je mi úplně jasné.
0: Pane primátore, děkujeme za pozvání, děkujeme za návštěvu tady u nás v mobilním studiu. Program je od kejklířů přes středověkou hudbu, taky módní přehlídky a tak dále a tak dále. Kolikrát za vámi do kanceláře mohou přijít návštěvníci a budete součástí jakoby té prohlídky?
1: Tak, ten prohlídkový okruh končí v kanceláři primátora, takže těch prohlídek je celá řada, ono to vychází zhruba na 4 až 5 do hodiny, takže je to opravdu kvanta lidí. Běžně během takového dne otevřených dveří tu mojí kanceláři projde 300 až 500 lidí a pro mě je to strašně zajímavé, protože tam už to potom není o tom, že si povídáme o té radnici, to oni získají od průvodců všechny informace, ale bavíme se opravdu o městě, takže se řeší běžné problémy, kde co komu vadí, co by chtěl někdo lepší a já se na to strašně těším, protože ten zájem je velký a pro mě ta interakce s těma lidma je strašně fajn.
0: Tak my vám hlavně tady za Fresh Radio držíme palce, protože v tom kostýmu musí být neskutečné horko.
1: Vydržte to do večera. Byla těžká doba pro ty lidi.
0: Já bych to nevydržel. Takže smekáme klobouk, no a ať to všechno dneska vyjde a doufejme, že teda Ostrava nepůjde zpátky do středověku, ale spíše tím progresivním směrem jako teď.
1: Přesně tak, děkuju za pozvání a užívejte sváteční odpoledne, ať už jste kdekoliv. Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.
2: Fresh Track, Fresh Track. Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rotace.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Takže ještě jednou krásné prosluněné z neděle, pondělí. Ježišmarja, jsem úplně doplantaný z toho celého víkendu. Pondělí odpoledne máme 28. listopadu svátek svatého Václava a vysíláme z naší žlutobílé té jedničky tady na náměstí před hlavní radnicí, kde se tvoří fronty, protože jsou komentované prohlídky tady v rámci tohohle toho dne svatého Václava. No a je tady spousta stánků, měli jsme tady už i primátora. No a pokud nás slyšíte a jste kolem dokola tady nejblíž, tak se zastavte za hlavní stage, která tady je. Tak je naše žlutobílá T1 a samozřejmě můžete si tady se mnou zavysílat, po případě nám sdělit, jak se vám tady líbí a vůbec, jak jste si užili prodloužený víkend. Zkuste to, my jsme Fresh Radio. Rychlá rota.

poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: Posloucháte speciální vysílání Fresh Radia z Prokešova náměstí. Máme 28.9. Svatý Václav je tady. No a na nové radnici vlastně tady máte třeba volné vstupy. To všechno tady je. Tady spousta atrakcí a já už jsem tady podchytil prvního člověka, který se nebál jít do éteru. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům. Jsme před Ortavskou radnicí, já bych strašně rád touto cestou pozdravil všechny kolegy, řidiče kamionu, ale vůbec všechny občany, kteří si užívají krásný den a moc děkuji za tuto šanci, abych své fousy ukázal v rádiu.
0: Mimochodem, ten pán, který sedí přede mnou, tak má obrovský plnovous, který má minimálně metr. Má to metr? Já myslím, že už pomaličku, jo, že jo?
1: Maybe.
0: No, jasně, no. A já jsem se chtěl zeptat, poslouchal jsem dobře, vy jste kamionák?
1: Ano.
0: A co to obnáší ta práce? Jako, co je nejhoršího na té práci? Krom toho, že se musí dodržovat ten tachograf.
1: No, samozřejmě, tachograf je dobrá věc. Ne, každopádně já nejsem klasický řidič, jakoby, který vyjíždí někam ven, já jezdím denně točky. Mě živí točky. Jak když udělám denně 5 toček, 6 toček, jsem strašně šťastný a veselý člověk. Když se nedaří a stojím někde, tak pláču, nevydělám a jsem prostě placený od toho, co otočím. Neotočím, nemám, nejím, nefoukám vzduch do pneumatik.
0: Jasně. Takže ven ne za hranice, pouze jako vnitro.
1: Viděl jsi moji krásnou manželku tady?
0: No, viděl.
1: Vlevo, nemůžu ji nechávat dlouho doma samotnou.
0: No to je jasné, to, no, to by potom chodili sousedé na obhlídku.
1: Ano, mohli by zvonit, klepat.
0: A pak by nějaké cizí brambory lítaly potom po hřišti.
1: Ano, takže jsem rád každý den doma.
0: Jasně, no. Tak já jsem rád teda za prvního posluchače. Jak se vám tady líbí to náměstí a veškeré ty věci kolem dokola? Jako?
1: Všecko je parádní, právě kmítáme.
0: Přímo na to.
1: Kmítáme ke stánku s masíčkem, jdeme se podívat, co tam je dobrého. Jo. Chtěli jsme tady...
0: Písko bylo?
1: Pane moderátore, ano, jedno bylo.
0: No,
1: chtěli jsme vás lehno pozvat, ale vy řídíte, takže...
0: Nejde to.
1: Ne, všecko hraje, já si myslím, že moc příjemný den.
0: No tak super, tak já přeji příjemný den i vám a mějte se krásně.
1: Děkuji za setkání. Fresh Radio. Nevím, já to

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V auto

0: učitelech měl v Havířově, tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
1: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

Tak to byl Fresh Rec na Fresh Radio, Sophie Tucker, One Republic a skladba se jmenovala Tsunami. Ještě jednou krásné pondělí odpoledne, máme 28.9., tedy 28. září. Vysíláme s naší T1-čkou živě z Prokešova náměstí, kde probíhá u Nové radnice den otevřených dveří. Já bych vám mohl třeba přečíst, jaký je tady program, kdy vlastně ve 14 hodin bylo slavnostní zahájení dne otevřených dveří. Všechno to zahájil pan primátor města Ostravy, magistr Jan Dohnal. Pak tady máme různé, řekl bych, seskupení, třeba středověká hudba, Calata, rytířský turnaj, rytíři svatého grálu, anebo taky alchymistická dílna je tady. A pak Kejklíř, Arkus, Vítkov a další vystoupení tady dneska odpoledne. Počasí vyšlo úplně na jedničku, lidi si to tady užívají, dokonce jim došla i limonáda, protože to podcenili, ale pivo je výborné, jak jsem slyšel, klobásky taky a další skvělé věci. Takže pokud se doma nudíte, tak čekáme vás na Prokešovém náměstí a už jsem se bavil taky s naším Alešem Brůnou, protože dneska při tomhletom speciálním pondělí bude taky výborné a speciální vysílání mezi 17. až 19. hodinou, protože pondělí tak je hitparáda. No a Aleši tady bude odsaď hrát živě. Tak pokud se nechcete stavit, tak určitě poslouchejte. Hezké odpoledne.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Here it goes a little something like this.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio. Fresh Radio.

Další skvělá drumbassová věc tady u nás na Fresh Radio, tohle to byl Culture Shock, Feel Again. Když se dívám takhle kolem dokola, tak náměstí je zaplněno úplně, řekl bych, až po strop. Ovšem to náměstí samozřejmě žádný strop nemá. O čem se bavím? No samozřejmě o Prokešovém náměstí, kdy tady před novou radnici v Ostravě jede tenhle ten nádherný program, protože máme 28.9., což je státní svátek, máme svatého Václava. No a co bych jenom tak jako řekl, stále zkoušíme sehnat nějakého hosta zajímavého tady ještě k nám. Chtěl jsem se jít podívat nahoru na věž, jo, že bych natočil nějaký reel tady pro rádio, ovšem ta fronta je tak velká, že uvidíme, možná to zkusíme třeba za hodinu. Nechte se překvapit, jinak pokud se doma nudíte a posloucháte jenom nás, tak klidně vemte někoho ještě sebou a přijďte se tady na tohleto Prokešovo náměstí podívat. Je tady opravdu super zábava, všechno tady středověké atrakce, ať už je to středověká hudba, anebo kejklíř Arkus. No, stavte se, uvidíte sami, co tady všechno je. Fresh Radio.

0: speciální vysílání ke dni svatého Václava, to znamená k dnešku 28.9. jsme u nové radnice města Ostravy na Prokešovém náměstí. Vysíláme živě z naší žlutobílé T1. No a já jsem byl na obhlídce tady tohohle toho programu, který tady je, a viděl jsem na vlastní oči, protože opravdu ho tady ve stanu mají tady golema, že pokud jste neviděli toho golema ve filmu, tak tady ho dneska máme. Jsou tady taky nějaké dílničky, můžete se nechat poplývat klidně i lamou. A jestli jsem dobře viděl, tak je tady i kovářská dílna. To všechno tady máme na Prokešově náměstí u nové radnice města Ostravy. Mimochodem, program je opravdu pestrý. Teď jsem slyšel nějaké další písničky, pravděpodobně té kapely středověké, která se jmenuje Calata. No a ve foaje nové radnice probíhají taky módní přehlídky. Stavte se tady za náma.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota.

0: ještě stále jsme tady naživo z naší žlutobílé té jedničky na Prokešově náměstí ku příležitosti Dne svatého Václava, což je dneska, že jo, 28. září. Já jsem se byl taky už nechat pomaličku, jako já jsem se poplivat lamou, byl jsem moc blízko, i se to asi pravděpodobně nelíbilo. Jinak, co se týká zbytku programu našeho Fresh Rádia, tak od 17 hodin živě Aleš Bruna a hit paráda živě mixována tady z tohohle toho úžasného, krásného náměstí. No a viděl jsem už i v akci Kejklíře, chystá se rytířský a pážecí turnaj se středověkými hrami. No a dále ještě vystoupí středověká hudba a taky Celata a taky Arkus Vítkov, což jsou kluci, kteří se věnují těm středověkým hrám. Stále tady jsme až do 19 hodin, zastavte se na něco dobrého na zub, anebo si prostě skočte zadarmo na vyhlídkovou věž naší radnice.
1: Fresh Rad!

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Kde?
5: Tamhle.
4: Ten má ale klapy.
6: Je, tam je dinosauří mláďácko.
5: Mimino Stegosaura.
4: On chodí.
7: On je živý.
6: Hoši, velké řeše s průlízkami.
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
5: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
10: Hledáte víc než jen 4 stěny?
11: Mixtape Music Clash, novinka!
10: Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
12: Rychlá rota na Fresh Radio.

Rose na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: Už tady na Prokešově náměstí nejsem sám. Už tady vedle mě sedí Aleš Brůna, který je připraven se svou hitparádou.
1: No, hele, zatím se tak nějak duševně připravuju. Ještě mám pořád půl hoďky čas, jo.
0: Jo, jo, potom takže si skočíme užívám, pro malinovku, jestli tam ještě zbyla nějaká.
1: Užívám babího léta, protože to počasí fakt vyšlo, teď si představte.
0: A baby byly, když už je to léto zase?
1: Hele, tady v našich křeslích, jak se to říká, v našich sedačkách.
0: Polohové lehátko
1: to je. To je to správné slovo. V lehátkách tady sedí sami kluci, to je divné, no.
0: No tak jo, no, tak holky to asi nejsou, já nevím.
1: Ale děvčata tady je, jenom připomínám, že jsme na Prokešově náměstí a ještě jedna taková zajímavost, prosím tě.
0: Povídej.
1: Žena říkala, prosím tě, ne, abys to říkal do éteru, ale já to musím říct do éteru. My jsme totiž, teda já ne, ale moje žena je příbuzná od Prokeše.
0: Aha.
1: Babička, její babička bydlela tady ještě v Prokešově vile a byla to dcera.
0: A proto jste tak bohatí.
1: No, to určitě. Jasně, takže vidíš, normálně to je historie, co?
0: Co je nového v hitparádě? Máš nějaké novinky? Nebo,
1: hele,
0: nebo...
1: dneska uděláme takovou special hitparádu, jo? Bude to hitparáda babího léta, jo?
0: Aha.
1: Takže doufám, že nějaký babi přijdou, no.
0: To znamená, že to bude dvouhodinovka plná známých věcí, anebo
1: tak,
0: se budeš držet
1: hele, hitparády? Ne, dáme tam, jasně, dáme nějaké novinky, nějaké premiéry a budeme se držet naše hitparády. Ale ještě k tomu dáme nějaké babí léto pecky.
0: Super, tak jo, budeme se těšit. Doufejme, že teda babi nějaké za námi přijdou.

0: Freshtrack. Novinka na Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Posloucháš Fresh Radio.

Tak to slyšíte sami, Pitbull a taky TJR a Don't Stop the Party. Já musím říct, že moje dvouhodinovka nebo tříhodinovka tady na Prokešově náměstí se blíží pěkně jakože do finále, protože Aleš už je připraven se svým, já to můžu říct na rovinu, prostě fresh mixem. Dvouhodinové věci, aktuální, starší a prostě takové ještě letní, protože to počasí nám tady opravdu přeje. Kdybyste chtěli, tak se za námi zastavte tady na Prokešově náměstí, protože tady stále ještě pokračuje den svatého Václava, je tady spousta stánků a lidi si to moc a moc užívají. Tak já už to předávám Alešovi, mějte se fajn. Rychlá rota.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví Unii.

0: 1000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Fresh Radio.

Tak přeji hezké pondělní odpoledne, dneska trošku výjimečně, protože vždycky jsem tady úterý, středa, čtvrtek. Ale dneska máme speciální vysílání tady z Prokešova náměstí, kde slavíme svatého Václava. A také je tady den otevřených dveří v Nové Radnici. A tak tady speciálně naživo hit paráda Rádia Fresh. Také je tak trošku hit paráda babího léta. Přeji hezký poslech. Leto je novinka Sigma a její nový single Watching You. Bryčtí dramíkoví králové a jich nová pecka.

Dneska tady navíc ještě vybořádně mixováno dohromady. Tady je 20. Tak Jordan Sparks a písnička, kterou původně zpívala s Chrisem Brownem. Původně to byla pomalá věc, teď tedy dramíková verze Nightmare.

komplikovanější s tím mixováním, takže pravda, místa budou po sobě, ale novinky budeme zařazovat tak, jak potřebujeme. Takže pozor, je tady další premiéra, další novinková záležitost na našem rádiu.

deluxe verze nového alba Taylor Swift, její nový single. Už taky zní u nás v éteru Patient Zero. Tady je pacient nula. Dokonce ve videoklipu, pokud jste ho viděli, už od pátku je venku. Hrajou samé vězy filmového plátna.

Je to už skoro rok, co tahle ta písnička začala svoji kariéru v hit parádách po světě. Rain Dance, Dave Attams. Chvilku to trvalo, než si lidi na to zvykli, jak nádherná to věc je. A teď už to je hit všude po světě. I v Americe se to konečně chytlo a stoupá nahoru. A taky je to hit u nás na Fresh Radio. Na 19. momentálně, v současné době.

Jen tak mimochodem, tady dneska v rámci dne otevřených dveří nové radnice se můžete podívat na věž, podívat se pěkně z výšky a dneska se počasí opravdu vydařilo, takže dohlédnete hodně daleko. Taky jsou tady lamy, šermíři, golem, samozřejmě i spousta dobrot, spousta věcí napití, takže se tady stavte, počasí opravdu krásné, vyšlo to. A k tomu všemu ještě my, Fresh Radio. A živě, Ecstasy Music Chart, naše hitparáda.

Madonna stihla vydat celé nové album. A ním je samozřejmě i tahle ta písnička Dansteria. Možná trošku napovím, ale dáme si Madonu ještě jednou. Tady za chviličku Kylie Minogue v rámci hitparády.

korejská Peggy Go. Další místo naší extáze hitparády. Písnička, která je pořád tak spíše dole než nahoře. Ale samozřejmě všechno záleží na tom, jak se líbí vám a jak ji tlačíte u nás v rádiu. Jak se nakonec objeví v té oficiální hitparádě tady v Music Chart. Extázy Music Chart. What man!

současnosti naše 14. Jinak celosvětově o velký letní hit roku 2026. Usual Eagle a Moving to the Sun. Byl jsem to štěstí a čest vidět to naživo, dokonce s živou vokalistkou, tedy s Ultranate.

Tady je avizovaná, slíbená Maruna číslo 2, Kylie Minogue, Love Sensation. Ona to původně vydala sama a potom už vlastně jenom přidává další a další interprety. Tohle je verze s Kylie Minogue, ale v poslední době udělala i s Charlie XCX minulý pátek. Tak, kdo ví, kdo ještě přijde na řadu.

Originál se ta písnička jmenovala Bullets. Pak přišla zpívaná verze So Real. A teď Robin Schulz udělal svoji verzi Take It Slow.

připomínám, že dneska vysíláme živě z Prokešova náměstí. Takže nás můžete slyšet nejenom na třech frekvencích, na aplikaci na DAB+, ale naživo tady vidět na Prokešově náměstí. Tady kolega Marek mi dělá společnost, ještě pořád samozřejmě. Je tady spousta zábavy, spousta lidí, takže pokud se nudíte a nevíte, co udělat při neděli ještě pro sebe a pro své ratolosti, pro své děti, tak se tady stavte, jsou tady lamy, šermíři, je tady živo veselo a je tady

0: My se zase pustíme do nějakých novinek.
1: Extáze Music Chart, novinka.
0: Panáček je naživo naprosto a totálně skvělý. Viděli jsme na Beats for Love osobně. James Hype a jeho novinka. Confession.

0: Track, který by vyposili do světa kluci z X Remixu. Tady je slovenská Adela a High Hopes.
1: Make it up, stop,

0: up, wolf was in the top, and jail stars in the teeth gone down.
1: Ain't in LA. Slovenská Adela. Její obrovský hit, celosvětový hit. Chtěla vydat i celý album a je na něm písnička. Jo, Nicole Kidman, jsem si jenom vzpomenul na tu krásku. Nestárnoucí krásku, teda myslím. Ale jo, pořád to je kus ženský. Navíc se takhle jmenuje druhý hit Adély a ten je ještě výš v hitparádách po světě. Tohle to je speciální nošápek jako novinka. Ain't in LA, High Hopes.

Koukám, ještě neskončila ani první hodinka, my už jsme u desítky. Ona to letí dneska. Připomínám, hrajeme živě tady z Prokešova náměstí, tedy z náměstí před Novou radnicí v rámci svátku svatého Václava a v rámci slavností, které se tady konají. Dneska tady je den otevřených dveří, takže dneska výjimečně já v rámci hitparády Extáze. A taky Another Silver Lines.

Francouzský DJ Dombrovsky, alias Disco Dom, tak si taky tak občas říká. Tady je jeho, jak bych to řekl, disco friendly housík. There is a life.

0: A přidám ještě jednu novinku, ještě jednu premiéru. Tentokrát z německých klubů a z německého éteru. Glockenbach. A i nový single.
1: Extase Music Chart. Novinka.
0: Už je taky poctivě zařazena v našem playlistu, tedy v playlistu Rádia Fresh.

Připomínám dneska živě pro Kašovo náměstí, tedy náměstí před Novou radnicí. Dneska je svatého Václava, takže dneska je tady oslava. Jsou tady vidět zbrojnoši, golem, lama, spousta dobových věcí. Přijďte se svými dětmi. Slunce sice zalezlo, ale pořád je tady.

Velice složitě vznikla tato písnička. První demo bylo už 5 let zpátky. Ale Don Diablo jako interpret tohoto tracku to pořád ladil, zkoušel, testoval před lidma a nakonec to tedy vydal s velkou pompou a slávou. Další novinka premiéra. 9 mm.

0: Ale ještě ne, no dobrá, šále se vedle. Beru zpět, tohle to není dvojka, tohle to je ještě jedna novinka.
1: Extase Music Chart, novinka.
0: Jo, teď už jsem to trefil dobře. Afrojack z Holandska, Back to Front. Společně s tím americký Brenesy. To je takový Miami House bassový specialista.

0: auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
9: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
10: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: No, super.
11: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
11: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Tak, tak, protože tu jde všude. Jsem zpátky, se mnou i Extáze Music Chart.
1: Místo deváté. Aleš Bruna in the mix.
0: Dneska teda výjimečně já, při pondělku a vlastně při opakování v neděli. David Guetta předělávka písničky od kapely Delegation ze 70. You and me, me and you.

0: každé pondělí od 5 večer.
1: Dobrá, ještě dám ten jingle na toho opáčko.
0: Repríza Extáze Music Chart každou neděli.
1: No, máme to komplet. A celá hoďka před námi. Hezký poslech. Jste na Freši.

Jedna taková myšlenka, já vás tady první hoďku, nebo jsem vás zval tady na Prokešovo náměstí, ale to samozřejmě platí jenom pro neděli, teda vlastně pro pondělí, ano, jo, pro pondělí. Jsem to řekl špatně, lehce jsem vás mystifikoval, protože v pondělí jsme vysílali premiéru tady živě z Prokešova náměstí a v neděli v repríze už samozřejmě tady bude klid a ticho. Takže ne, abyste tady letěli i v rámci reprízy.

A znovu Eagle, francouzská hvězda první velikosti v současné době. Jo, mami! Je fakt v kurzu, každý týden v podstatě vypustí něco nového, ale dobrého.

krasavice, které dělali konkurs a dostali se do Cat's Eye, mezinárodní kapely, kde je teda hodně Korejek a měla tam být i Slovenka Adéla, ale naštěstí se nedostala, takže šla na solovou dráhu. Dneska toho myslím vůbec nelituje. Tady je novinka od Cat's Eye.

televizní hvězda, taky fitness trenér. To byly jeho počátky, teď už je hudební a DJská hvězda. To je Joel Corey, jeho Whisper. Naše sedmička, tedy sedmička v naší hitparádi. Extáze Music Chart. Premiérově pondělí, v repríze v neděli.

Tak, tak, tancujeme v hitparádě. Get up and dance. Get up and dance. Get up and dance. To je britský Clooney. Taky vysemplovaný slavný hit z minulosti, který v reggae verzi udělali Third World. Now that we found

přidám také místo čtvrté v naší extázi Music Chart hitparádě. Takový speciální remix Miley Cyrus z nového alba. Bass Crusaders.

když dlouhý, tak pořádně dlouhý. Long Jackets. Chris Lake. Jedna z novinek a jedna z premiér, které ještě pořád by se mohly dostat do naší oficiální hitparády. Extáze Fresh. Hitparády.

V roce 2002 vydali Red Hot Chili Peppers své slavné album a na něm je písničku By the Way. Tady je nová verze, kterou udělal holandský legendární Armin. Take me home.

Take Me Home, Armin van Buuren, By the Way, Red Hot Chili Peppers, originál kdysi dávno. Byla další novinka, další premiéra u nás na Freshin. Opět ji můžete dostat do parády, samozřejmě. Když jsme v tom lehce rockovější módu, nabídnu také nové YouTube. Taky chystají něco nového, tady vypustili do světa novinku.

Tak jsme na dvojce. Pomaličku, ale jistě stoupáme v naší parádě. Ne, že by nás tlačil čas, ještě máme dostatek času, ale prostě je tady slovenská Adéla. Už jsem dneska říkal, že vydala celý album, tomu se taky docela dobře daří. Ale tohle to byla ta věc, která to všechno zlomila. Samozřejmě její prospěch. Hand in

Ve finále máme docela slušně našlápnuto. Tady je Cis. Je mu teprve 22 a dělá skvělé taneční pecky. Tady je možná taky Tájo z Lumova. He's the best. Jo, jo. Ještě pár premiérových věcí těsně před vrcholem naše hitparády.

není to moc bohaté na text. Pravda. Ale i ten text vlastně je natolik rytmický, že nakopává k tanci. Je to best.

Poznali jste? Nedávno byl tady v Ostravě zase na koncertě. HP a jo, kapela Scooter. Fuck the Millennium. This is the Revelation. Voyager.

internetový hit, který se šíří lavinově přes sociální sítě, přes takové ty TikToky a já nevím co všechno. Ten prostě je Self-Aware v taneční verzi.

0: i jednička hitparády Extase Music Charts.
1: Extase Music Chart každé pondělí od 5 večer.

A já si dovolím ve finále ještě originál. Abyste věděli, odkud je naše jednička, nebo jak tanečně je předělaná z toho původního originálu. Tady je originál. Taková independent věc, ale hodně chytlavá. Tady jsou originál Temper City a jejich Self-Aware. Tak zase za týden, anebo v opakování potom v neděli. Samozřejmě už s mými kolegy, já jsem tady dneska byl jenom na záskok a připomínám, vysílali jsme živě. Teď už z temného a skoro prázdného náměstí, Prokešova náměstí v Ostravě. Svatý Václav. Taky musím prát s tím, že Marek se snažil dostat na věž nahoru, aby udělal nějaké selfie, ale bez šance. Fronta. Fronta až doteď. Tak zase za rok.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz. Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer.

0: Klaus Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Move it!

Ješ moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

I've been doing alright.

0: wrong, tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong, tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong, tryna make things right.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ. Yeah. Glow sticks music, Benny Crystal.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který mi tvaří děj. Já jsem byl s nima dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikinedor, vykradneme celé.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.